0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
5: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
3: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň. Na Rokycanské.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
0: Tak Mironet, klikni dvakrát!
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Kulturní dům Peklo v Plzni čeká pořádně drahá proměna. Město chce už teď v září začít opravovat památkově chráněnou část objektu, kde je mimo jiné velký historický sál. První etapa vyjde na 3,25 miliardy korun a potrvá asi 2 roky. Podobnou částku si pak vyžádá i výstavba nové moderní dostavby. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude zpočátku polojasno, postupně pak oblačno nebo zataženo. Na teploměrech dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni. Na horách nejvýš kolem 21 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Taky Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity ty jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit Radio.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, člověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fá, to odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jakože... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstál, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firmce, na Hluboké nad Vltavou. Na, to je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity Welshly Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Za minutu tohle Welshly Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha, Apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, neměl by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyjo, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Dobře, že není z vesnice jenom.
0: Kde bydlíš? Jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou Huntrix Golden. Vy posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala téhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Radio a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 000, plat až 50 000 a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11.

0: 12 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tyršenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, pozor na nehodu na Domažlicku. Stala se na příjezdovce do Horšovského Týna ve směru od Mířkova, kam vyjela i policie. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešní, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu ranní update. Ranní update.
2: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
3: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom jasně, já to mám taky tak.
1: Co tak si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
3: To je no, lepší
0: cenách, tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak jestli... Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio, to jsme moc rádi, tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut, hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, bych se podívat za dveře. Ne, fakt, bych se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu, počkejte.
0: Tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
7: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
6: Kolik?
7: 949, málem jsem vzal dvoje.
6: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
13: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
14: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
20: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
19: To je mazec.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Potřebujete se i hned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
22: Další, prosím.
21: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Krátce zdržet se teď ráno můžete na dálnici D5. Opatrní buďte kolem kilometru 58,5 ve směru od Plzně do Prahy. Je tam odstavené auto s defektem, tak si tam dávejte pozor.
24: Mami, proč máme všechno od konceptu?
25: To jen se zeptej tatínka.
26: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy a opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin, a jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i
0: jasně,
2: sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že jsi úplně takhle vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6.53, hezké ráno, zítra.

0: zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce, bez zbytečného stresu, v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za 3 letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ostrov na Karlovarsku se do budoucna celkem výrazně rozroste. V nejbližších letech by město mohlo nabídnout více než 260 parcel pro rodinné domy. Chystá je nejen v okrajových částech, ale i v intravilánu. Další až stovky nových bytů by mohly vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra města. No a nechybí ani předpověď počasí na čtvrtek. Pro západní Čechy nám slibuje zpočátku polojasnou oblohu. Postupně ale mraků přibyde na oblačno až zataženo. Teploty se odpoledne budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránečko.
9: Krásný čtvrteček. Snídaně
8: šampionů. Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu. Máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
9: Právě teď.
8: Právě teď.
0: Hit

0: Bruno Mars. Bruno Rose. To je Rose a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Tak jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si toho naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plejtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK.
0: No.
1: Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no, nebo
0: jako
1: pod
0: Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě
2: já
0: mučili rodiče.
2: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že jo, že nedojíš.
1: No takže já jsem vlastně takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to
2: vrátí
0: zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybírový.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra. Protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, níhňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hranici venku. Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak vůbec jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak měl, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřeším, jo, to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia.

0: Parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu Letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo

0: 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tyršenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
11: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
16: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na Chebsku u Dolního Žandova. Osobní auto tam srazilo srnku. No a pozor taky ve Stodě na jih od Plzně. Ve Stříbrské ulici máme teď hlášenou nehodu dvou osobáků.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou přátelé na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
0: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zpropitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Jednomu zavoláme, pět otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaní šampionů. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, už jsi, ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Ano. Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme, ještě
2: nemluvím.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: Ale kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovní pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověs mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme teda, takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
0: Ahoj. Čau. Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé 5 tady na Hit Radio.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Takhle vám hraje srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátu.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně, když už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty
2: pecky. Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se operem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíječka hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho
0: to. No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo, jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně, prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnou další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Nico Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dál zůstávejte opatrní na jižním Plzeňsku. Nehoda dvou osobních vozidel se stala ve Stříbrské ulici ve Stodě. A pozor taky ve Šlovicích, odkud tam taky hlásíte dopravní nehodu.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: David pláče. David uronil trochu, je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons. Next to me v 7.54. Dobré ránko. Mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo? Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cenný psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale jste, já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, Terry Stone Tonight.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dobrá práce a skvělý tým?
2: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Kulturní dům Peklo v Plzni čeká pořádně drahá proměna. Město chce už teď v září začít opravovat památkově chráněnou část objektu, kde je mimo jiné velký historický sál. První etapa vyjde na 3,25 miliardy korun a potrvá asi 2 roky. Podobnou částku si pak vyžádá i výstavba nové moderní dostavby. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude zpočátku polojasno, postupně pak oblačno nebo zataženo. Na teploměrech dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni. Na horách nejvýš kolem 21 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné čtvrteční ráno.
11: Ahoj, hezký ráno. Snídaně
5: šampionů. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: A tam už jsme byli, Davide, ale.
11: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
10: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio FM+.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě, anebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální, ale představte si třeba první společnou oslavu narozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bývalou nepozveš.
1: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jde jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit s námi z holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už? Jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky.
1: No, když se nebudu ukazovat
3: takových ženských na světě, tak se není jako jinou.
1: Přesně, no. Když se nebudu ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu. Michal Smindavid s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě nebo je to za hranou.
0: Tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let, s manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském a z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo, cesty osudu jsou nevyzpytatelné, fajn ráno.
0: Kámoš jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužery a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně, začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy
1: přesně,
0: ho mohl
1: jako
0: to vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takovýhle kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery, protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře, mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Tak pouštím.
4: Tak nevidím v tom problém, protože se tam nebejt nějaký zádrhel, nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že je vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom. Na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
5: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
4: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
6: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
5: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
6: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
7: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farah.
16: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
17: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
18: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
19: Milí klatováci,

0: další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
1: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda vás teď zdrží na severním Plzeňsku. Stala se na trase Kralovice Kozojedy, kde jsou v sobě dva osobáky. A pozor taky na jich od Plzně, kde se bourá ve stodě.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Ráno z Hitrádia, je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co tady říkal. Jaký budou mít vlasy ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondiaty.
0: Prostě ty 30. Black Eyed Peas.

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný Coolio, 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat někdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony, jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby se si zaspívali takhle před celým národem, a vy se přidejte. Tak pojďme na to. Hello.

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: Ahoj, tady je Tereza Petrželková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
9: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
10: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Pořád jste tady.
10: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51 Super High Anika Following the Sun.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hit Rádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Buccaneers, Ho, hej. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaně šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásný čtvrtek. Aktuálně se došetřuje nehoda 2 aut za Kralovicemi na Plzni severu a jedná se o směr na Kožlany, tak opatrně. A to je pro tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Předseda motoristů Macinka chce jednat i o možnosti pozastavit některé projekty. Plzeň opravila za 51 milionů korun 2 domy z konce 19. století poblíž centra. Vzniklo v nich 16 nových nájemních bytů. Domy byly v nevyhovujícím stavu po technické, dispoziční i provozní stránce. V současnosti má Plzeň přes 2,5 tisíce městských nájemních bytů. Šumperský soud dnes bude znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku o podmíněné propuštění. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do 3. kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Taiku Tara Rudeovou ve setech. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Samuela poměrem 3-0 na sety.
1: Ptáte-li se, jaké počasí bude dneska, tak já vám odpovím jednoduše, bude jako včera. Vlastně skoro úplně přesně jako přes kopírák. Polojasno a teploty v maximech na 25 stupních Celsia na horách 21.
2: Hit Radio FM Plus.
1: A je tady malej pátek. A co uděláme my? No, my to pořádně rozjedeme správně. Takže krásný dopoledne přeje Bára Škrybová. Mám pro vás letní pecku.

Díky, že ladíte Hit Radio FM Plus, je 9 hodin 12 minut, datum 3. září, už nějakou tu dobu se chodí do školy, rozvrhy známe. A mě zajímá, když takhle koukáte na ten rozvrh, jestli je něco, co byste doplnili do školního vyučování, třeba jako samostatný předmět nebo něco, co byste chtěli dodat do osnov. Jako je fakt, že život jde pořád dopředu a něco v těch školách není už až tak důležitý a naopak tam třeba něco chybí. Představte si, že v Anglii teď začaly školy zavádět lekce zaměřené na respekt k ženám a dívkám. Jedná se o výuku určenou hlavně pro chlapce a má se věnovat tématům, jako je souhlas, jako je nátlak, zdravé vztahy a nebo rozdíl mezi péčí a kontrolou. Zajímavý to je určitě, za mě jako klidně, proč ne, to není jako nic proti ničemu, ale určitě by to chtělo i vyvážit, takže i jako zpětně, opačně od žen vůči mužům, to je jasný, ale jako je to hezký krok. A zajímá mě teda, co na to říkáte vy a hlavně teda, co byste do výuky určitě zařadili vy. Třeba já nevím, studium o bitcoinech, nebo já nevím, o správě sociálních sítí, youtuberinu, opravdu nevím, zní to ujetě, ale ta doba se fakt mění, no. Takže dejte vědět, co by podle vás v osnovách nemělo chybět a co tam není. 720 870 237, to je náš WhatsApp a tohle to je opět Aradeček a taky Mária Čírová, vloupám se. A vy si užívejte čtvrteční dopoledne s Hit Radiem FM+. Díky moc, že jste s náma.

Guru Josh Project, Infinity a řekneme si to hezky česky, tu číslovku 2008, 924. Díky, že ladíte Hit Radio FM+. Je 3.9. Škola se pomalu rozjíždí, rozvrhy už známe a já jsem se vás ptala, co vám tam v těch rozvrhách chybí, co byste do povinného vzdělávání zařadili, kdybyste tu moc měli. A napsali jste mi na WhatsApp. Za mě by se jednoznačně měla zavést i mimo ekonomické obory finanční gramotnost. Daně, hypotéky, smlouvy, pojištění, tohle člověk fakt v životě potřebuje. Ahoj Petr. Souhlas Petře. Dobré dopoledne. Určitě bych do povinné výuky zařadila první pomoc. A dále úklid okolí minimálně jednou měsíčně. Fajn den, Kamila. Kamčo, taky to vůbec

0: Je špatný, super. A ještě jednu zprávu dáme. Ahoj, kvůli tomu, že jsou děti a často i my dospělí většinu dne na TikToku teda a internetu, tak bych ve školách zavedl předmět o tom, jak třeba poznat podvod, reklamu, fake news anebo AI obrázek. Čau, Kája. A to teda taky vůbec není špatný, teda, ale vy máte super nápady. No tak jo, tak to pojďme sepsat, zkuste to třeba i namluvit a pak to hromadně pošleme na ministerstvo školství. Člověk nesmí mlčet, že? A každý hlas se počítá. My tady uděláme s Hitrádiem FM Plus revoluci, vám povídám. Pojďte klidně ještě někdo něco přihodit, co vám chybí ve školních osnovách, dejte vědět na 720 870 237. Za chvilku Alex Warren a Kate Ryan.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. Vyplatí se to.
3: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
9: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE z praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Kate Ryan, hladíte ve čtvrtek dopoledne Hit Radio FM+. Já vám přeju krásné dopoledne. Je 9 hodin 36 minut k tomu. Pojďme ještě se jednou podívat na téma, co byste dodali do školních osnov. Co tam za vás chybí? Protože vy mi píšete úplně super věci, fakt se nad tím zamýšlíte. A zase potvrzujete, že má Hit Radio FM+ prostě parádní posluchače a že západ Čech jede. Já jsem tady jen tak ze srandy zmínila, že možná youtuberina by nemusela být úplně špatná, to bylo fakt jako ze srandy. A na to konto se mi ozval Radek. Youtuberinu Báro klidně, ale jedině když bude závěrečná maturita, natočit 10minutové video bez slov čau lidi, vítejte u nového videa. To by neprošel nikdo. To mě baví, Radku, díky moc. Tomáš, já bych děti hlavně učil, že když něco nevím, tak není ostuda si to zjistit. My jsme se ve škole hlavně učili odpovědi a dneska je možná důležitější umět položit správnou otázku, Tomáš. Ale tohle je hodně hluboký, Tome, ale jako samozřejmě pravdivý, díky moc. A ještě Hanka, za mě určitě psychologie a nějaká práce se stresem, jak zvládat neúspěch, nervozitu, hádky, tlak a tak. Podle mě mnohem užitečnější, než umět z paměti všechny přítoky Labe. Já jsem to říkala, že jste skvělí, vy jste se nad tím fakt zamysleli, nepíšete žádný jako nesmysly a mě to strašně baví, já vám strašně moc děkuju. A pouštím vám k tomu muziku, Nirvana, Come As You Are, nebo spíš jako za to, že jste takhle skvělí. Moc díky, že vás máme a díky, že jste s náma. Krásný čtvrteční dopoledne všem.

0: 9.44, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, no, tak to nám to malopáteční dopoledne pěkně utíká, za chvíli nám odbije desátá a než se tak stane, tak se staví Ed Sheeran. Se svým songem Shape of You a taky se zastaví Miley Cyrus. A no správně, jak jste slyšeli End of the World, jen teda nevím, jestli ještě můžu říkat Miley Cyrus, anebo už jenom Miley, protože takhle to teď prý má být správně. Miley Cyrus se totiž odstranila ze svého uměleckého jména Cyrus, zmizelo to už i ze jejich sociálních sítích, už je tam jenom Miley a všechno už je jenom Miley. No tak asi jo. Takže za chvilku si dáme Miley End of the World, tak mějte krásný čtvrteční dopoledne a díky, že jste přitom s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klikni.
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
9: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
8: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma!
11: To nic nepřekoná! To je plný zvířátkový raj!
12: Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
13: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
14: Jo, hurá!
13: Farma Park u Toma.cz.
15: U Toma, tam to všechno začíná!
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán Volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je Miley Cyrus, která už není Cyrus, ale jenom Miley. A dali jsme si ji na Hit Radio FM Plus. Tenhle song se jmenuje End of the World a je moc parádní. Za chviličku 10. před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Před obcí Bezděkov na Klatovsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. V Přešticích to samý, taky dvě osobní auta, na místě je policie. Chodová planá, ta hlásí porouchaný náklaďák, je tam odstaven, počítejte se zdržením, a v Mariánkách je nehoda dvou aut, a to v ulici Chebská. A tady projedete s opatrností. Tak šťastnou cestou a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
11: On air. Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. NATO a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné. Válka je teď v patové situaci, řekl. Slavnostní slib složilo asi 50 studentů prvního ročníku střední policejní školy ministerstva vnitra v Sokolově. Žáci letos poprvé studují obor vnitřní pořádek a bezpečnost, který jim umožňuje vstoupit do služebního poměru k policii už při studiu. Zájem každoročně roste. Letos se hlásilo 120 uchazečů. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv, uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je teď pod kontrolou Spojených států. No a wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou ve dvou setech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska.
0: Dneska to bude venku vypadat moc příjemně, teploty na 25 stupních Celsia, na horách 21 a k tomu polojasná obloha.
12: Hit Radio FM Plus.
0: Já doufám, že čtvrteční dopoledne užíváte plnými doušky, nic vám nekazí náladu a máte se prostě dobře. Jdem si k tomu ještě pomoct muzikou. Something Just Like This.

0: Havana, to je takhle parádička ve čtvrtek dopoledne na Hit Radio FM+. Chtěli byste se dobře bavit a přitom pomáhat? To zní jako skvělá rovnice, která opravdu funguje na všechny strany, že jo? No tak v tom případě, slyšte, co vám teď řeknu. Určitě vyrazte tuto sobotu 5. září do Mariánských Lázní. Tam se totiž uskuteční už 7. ročník charitativního hokejového utkání Happy Cup. A tohle utkání se letos koná na podporu Barborky Kloboučníkové, která žije s těžkou formou dětské mozkové obrny a potřebuje nový invalidní vozík a mobilní hydraulický zvedák. Na ledě se objeví třeba Petr Hamrlík, Josef Řezniček, Michal Mikeska nebo Josef Marha a chybět nebude ani hokejová legenda Jan Gusta Havel. Takže dorazíte, ne? Já myslím, že o tom ani potom. Tak si přijďte užít hokej a současně pomoct i dobré věci. Začíná se přibližně v 5 odpoledne. Podrobnosti najdete na www.happycup.cz. Samozřejmě psáno happycup.cz. Je to jasný. Hodiny jsou hvězdy.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Písnička z filmu hudbu složil, slova napsal. Díky, že jste si Rádiem FM Plus, je čtvrtek dopoledne 10.24. 3. září máme, koukám do kalendáře, svátek slaví Bronislav a Bronislava. Takže pokud poslouchá nějaká Broňa a Broňa,

0: přeju všechno nejlepší. Gratulace nebo přání letí samozřejmě i k vám, kdo jste se 3. září narodil, takže všechno nejlepší k narozkám. Jinak koukám, že dnes je den mrakodrapů a den vousů. A mě zajímá, co vy. Vousy ano, vousy ne, protože teď je to takový trend, že jo. Chlapy vypadají často jako dřevorubci. Dřív se holilo, ale teď ty vousy tam na té tváři jsou. Za mě vousy ano. Ale vím, že spousta žen říká vousy ne. A muži to mají taky tak jako na půl, tak mi dejte vědět. 728 70 237. Mark Amber Belong Together a taky Sean Baker. Hey, hi, hello, to je parádní muzika, tak užívejte čtvrteční dopoledne, protože víte co, jo? Je malej pátek.
1: Potřebujete se i hned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
2: Další, prosím.
1: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další se slevami až 70% po celý rok.
17: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
18: Natočeno podle skutečné události.
19: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
20: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
21: Nikdy, anebo navždy.
20: No, tak vidíš.
18: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
22: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Sean Baker, hey, hi, hello. To bychom vám moc rádi řekli a už od příštího týdne.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: My bychom vás totiž strašně rádi pozdravili u vašich vchodových dveří a předali peníze. Od příštího týdne, už od pondělí, vyrážíme za váma domů a máme sebou vždycky paklík peněz. Základ je 5000 korun, to je jistý. No a pak se to navyšuje do příštích dnů podle toho, jestli nám otevřete nebo ne. Jak říkám, budeme jezdit za váma. Kdo se zaregistrujete do hry, kdo pak to zvoní na webu www.hitradiofm+.cz. My vám neřekneme, ke komu jedeme. Vy budete muset být prostě připravený v těch cca 7.20, kdy zazvoní zvonek. Ale ne ten váš, ten náš, ve vysílání Hitradio FM+. Takže poslouchejte. A až ten zvonek uslyšíte, tak se běžte prostě mrknout, jestli tam u vás náhodou nestojíme. Protože my u někoho jako opravdu budeme stát. A představte si, že by to bylo třeba u vás. To by byl šok, to by byla radost, to by byla paráda, že jo? Za mě je to moc krásná hra, tak se zaregistrujte, příští týden jedem a budeme jezdit až do 25. září a tenhle poslední den předáme dokonce 50 000 korun.

0: Tohle jsou Linkyni, Friendly Fire a díky, že jste zítra Rádiem FM Plus, je čtvrtek dopoledne 10.42. A taky máme 3. září a plzeňské letní filmové večery jdou do svého absolutního finále. Už je před námi poslední projekce. Takže kdo to máte rád, tak tam určitě vyrazte. Nebo vy, kdo jste třeba ještě nebyli, je to poslední šance opravdu ty plzeňské filmové večery navštívit, přijdou zase až za rok. A to poslední promítání, to je tady tuto sobotu 5. září. Je to film Po večerce a bude probíhat v Červeném Hrádku. Tak tam dorazte, podívejte se na www.festivalfinale.cz, protože tam si o tom filmu přečtete i víc, i o tom místě, kam vyrazit, a můžete si tam koupit v předprodeji i vstupenky.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Jenom hity. Hit Radio. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si nálo.

0: a nám chybí minuta do 11. hodiny. To je akorát tak čas na zprávy, na počasí a samozřejmě na dopravu. Právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se došetřuje nehoda před obcí Bezděkov na Klatovsku. Tady došlo ke srážce dvou osobních aut. V Přešticích se stala ta samá nehoda, taky dvě osobní auta a taky se ještě došetřuje. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237. Jenom hity. Hit
1: Radio. Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
2: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Ministerstvo spravedlnosti už brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavbu komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V komplexu má mít sídlo soud a státní zastupitelství. Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Letos jde už o 83. ročník. No a dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
0: A dneska bude krásně, čeká nás polojasná obloha, teploty v maximech na 25 stupních Celsia a na horách 21.
1: Hit Radio FM Plus.
0: 11. odbyla a protože čtvrtek dopoledne přichází live s Jirkou Plnářem. Tentokrát je hostem pan Stanislav Antoš, starosta města Domažlice.

0: Mým vzácným hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je starosta města Domažlice, pan Stanislav Antoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane starosto, na začátku, já moc děkuju, že jste si našel čas ve vaší extrémně uspěchané době teď momentálně.
1: Tak děkuju za pozvání a myslím si, že uspěchanou dobu máme úplně všichni.
0: Na tom něco určitě bude, ale na druhou stranu trošku se vám teď možná ulevilo, protože chodské slavnosti už jsou za vámi a do Domažlic přijelo zase několik desítek tisíc lidí. Tak jak velké úspěchy měly letos chodské slavnosti i díky tomu počasí?
1: Jak říkáte, zaplať pánbu, chodské slavnosti jsou za námi, ale ty krásné zážitky a vzpomínky nám zůstanou všem. Víte, povedlo se to, já jsem velmi spokojen, jak nám přálo počasí, byť teda nemuselo být až takové horko, ale to celé bylo, myslím, vydařené a celá ta akce totiž nestojí na jednom nebo na několika lidech, ale u nás vystupuje zhruba na 600 účinkujících a zhruba asi stejně tolik pořadatelů se stará o zázemí, a to nepočítám hasiče, policisty a zdravotníky a další. Takže všem patří velké poděkování a jsem rád, že je to za námi a že se to podařilo.
0: Někteří lidé, kteří bydlí v Domažlicích, tak si říkají, je, tady zase bude turistů. Je to podobné jako v Karlových Varech, když je filmový festival, taky si tam někteří říkají, je, tady zase bude turistů. Ale z vašeho pohledu, co chodské slavnosti znamenají pro Domažlice? Jsou důležitý?
1: Jsou důležité pro Domažlice a pro celý kraj, a to nemyslím je ten chodský kraj, ale myslím si celý plzeňský kraj, protože to zvyšuje povědomí o našem domově, o naší vlasti, o lidech, o zvicích, o tradicích, o tom, co vlastně tvoří domov domovem, a můžou si to lidé pak odnášet i domů. To si myslím, že je důležité, a zvlášť v dnešní době.
0: Když mluvíte o tradicích, kdy naposledy jste měl na sobě kroj?
1: Já kroj nenosím, protože já jsem domažlický a my nosíme takzvaný panský šaty, to je oblek. Mm-hmm. Ale kroj jsem si už také vyzkoušel, má své výhody, člověk tím poutá pozornost, bylo to na veletrží cestovního ruchu, jsem měl asi dvakrát, třikrát. Má ale i samozřejmě své nevýhody, protože já jsem měl ten starší typ, ten třeba nemá kapsičku na mobilní telefon, ale ty nové kroje, co se šijou, tak tu už kapsu na mobil mají.
0: Tak to bych nikdy neřekl, že kroj bude mít kapsu na mobilní telefon, ale žijeme v 21. století, tak samozřejmě. Teď mě docela zajímá, jak bude vypadat kroj za 500 let. Na co všechno budeme mít kapsičky.
1: Vrátí se k tomu původnímu, protože telefon je něco podobného, budeme mít navrtané někde přímo v mozku.
0: Pane starosto, ještě k chodským slavnostem, k tomu neodmyslitelně patří i chodský koláč. Umíte chodský koláč?
1: Já ho umím jíst, ale neumím ho péct. Vím, že to není jednoduché, že to je náročná disciplína, že obdivuju všechny pekařky, které se na něj dají, a prozradím všem posluchačům jednu zásadu, která je velmi důležitá, aby se ten koláč povedl. Nesmí se šetřit rumem.
0: Amen. Hit Radio FM Plus.

0: Se starostou města Domažlice, panem Stanislavem Antošem, si dneska povídáme o místě, které je vlastně trochu kouzelné. Když se řeknou dnes Domažlice, co je podle vás to, co je dělá opravdu dobrým místem pro život?
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že máme takovou specifiku, která je spíše běžná v Itálii a ne na tak malém městě jako my. A to je třeba spousta kaváren po náměstí. A to, co je úplně na nich nejhezčí, že my jsme uvolnili pravidla jako město a občas tam vystupují i muzikanti, je to akustické vystoupení nebo přizvučený zpěv a tak. A to dává tomu městu krásnou atmosféru. Protože nejenom v chodských slavnostech se má v Domažlicích zpívat, ale pořád.
0: To je pravda. Víme o tom, že Domažlice rovná se také folklor. Tak jak se vám daří propojovat tu bohatou chodskou tradici s moderním stylem života v 21. století?
1: Je to dobře poznat v tom, že je u nás hodně dětských národopisných souborů a že základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, tak tam vlastně má také několik souborů a připravuje děti na dráhu, nejenom aby zvládali třeba klasické nástroje, že jo, moderní, populární hudbu, ale také folklor, včetně tance, zpěvu, hudby. Na Dudy se u nás stále učí. A těch dětí je prostě habaděj, to jsou stovky dětí a to je ta budoucnost.
0: Já mám Domažlice opravdu rád. Můj děda pochází z Chocka, takže trošku se tam jako doma cítím a pravidelně jezdím do Domažlic na návštěvu a zároveň pravidelně tam jezdím pracovat. A každý rok sleduju, jak se Domažlice neustále rozvíjejí. Z vašeho pohledu za ty poslední roky, co se nejvíc zlepšilo?
1: Tak myslím, že teď se nám daří docela investovat do sportovišť. Máme některá dokončená nebo rozestavěná. To myslím, že je jako velký krok dopředu. A pak máme, ale to bohužel nikdo moc nevidí, máme připraveny projektové dokumentace na výstavbu bytů a rodinných domů. Tady si myslím, že je dluh města, člověk jenom se nechválil, tady myslím, že je dluh a jsme připraveni v těch nejbližších období vlastně v tom pokračovat. A jedno, kdo tam bude na radnici v Domažlicích, ale prostě je to nastaveno tak, že v tomto směru se musíme vydat.
0: Výborně, no a který z nedávných projektů vás osobně nebo investic nejvíc potěšil?
1: Tak co mě potěšilo, tak třeba stavíme šatny k zimnímu stadionu, protože se v lednu v Domažlicích bude konat zimní olympiáda dětí a mládeže.
0: Řešíte na radnici taky parkovací místa?
1: To samozřejmě řešíme. Tam se podařilo koupit jeden objekt v centru města, bývalou továrnu v městské památkové rezervaci. A tam předpokládám, že se městu v budoucnu podaří ten objekt jak využít, tak z části ho využít také na parkování.
0: Co parkovací stání na sídlištích?
1: To je to samé. Jsou některá sídliště, která jsou poměrně rozlehlá, tak tam je možné vyhledat některá místa a ta parkovací místa tam přidávat to, jo. Ale třeba z 50. let sídliště Kavkaz, tak to je tak stísněné, že jsme sice vybudovali jednu novou ulici, přidali parkovací místa, ale tam to vždycky bude na hraně. Hit Radio FM+.

0: Pan Stanislav Antoš, starosta města Domažlice, je mým dnešním hostem. Pane starosto, jaké podmínky teď se snažíte v Domažlicích vytvářet pro mladé rodiny a hlavně udržení té mladé generace v regionu?
1: Co se týče udržení mladé generace v regionu, tak já jsem přesvědčen, že nejvíc nám pomůže, pokud stát prostřednictvím správy železnic zdvojkolení železnici do Plzně, aby z Domažlice jezdilo vlakem 35 minut do Plzně. To je podle mě strašně důležitá věc. Projekty jsou již připraveny. Víme, že stavba té první etapy již byla zahájena, to je Plzeň, Vejprnice, Nýřany, Kotišovu. Takže to je jedna věc. A pak u nás v Domažlicích pak jde o to, aby lidé měli zázemí, aby měli dostatek sportovišť, aby měli kulturní nabídku, sportovní vyžití. To všechno si myslím, že nabízíme. Co nám chybí, myslím, že jediné asi golfové hřiště a jinak veškerý sport je u nás možné realizovat, tak nevím úplně důvod, proč by od nás měli odcházet. Nemocnice, třeba krajská instituce, to je nesmírně důležitá věc, školství. Ve školkách máme dostatek míst třeba. Jo.
0: Jak vlastně jako udržíte zaměstnance v Domažlicích, že nejdou přes hranice za eurama?
1: Tak oni jdou za těma eurama, to tak je. A samozřejmě jako nedostatek zaměstnanců máme, zjišťuju, že je to všude. Jo. Ten posun obyvatel do velkých center je prostě běžný. Máme partnerské město Two Rivers, to je ve státě Wisconsin ve Spojených státech na břehu Michiganského jezera. Tam moci celý lidé prostě stihují do Chicaga. To prostě je tak. Máme partnerské město Fortinwald, tady odsidí lidé, jdou přes Cham, postupně i z Chamu, všichni jdou do Mnichova. Jo. Takže ten posun na ta centra je všude asi přirozený a bohužel se tomu tak čelit nedá, ale to je boj věčný a s tím si musíme nějak poradit.
0: Na druhou stranu může to být právě i to lákadlo pro ty mladé rodiny, které schání práci, protože ví, že tím pádem je asi i dostatek pracovních příležitostí v Domažlicích.
1: Je, ale otázka je, jaké mají lidé představy. Že? Co se týče finančního hodnocení, tak vždycky na malém městě bude nižší než ve městě velkém.
0: Co tedy nabízíte v rámci volnočasových aktivit, sportu, kultury? Jaké je to největší lákadlo?
1: Tak největší lákadlo je, že máme řadu třeba sportovních týmů, klubů, které přijímají do svých řad mládež. Vemzíme si, že třeba Jiskra Domažlice, fotbalový oddíl, tak ty mají vlastně 13 manšaftů. Myslím, že z toho 5. Řadu třeba sportovních týmů, klubů, které přijímají do svých řad mládež. Vemzíme si, že třeba Jiskra Domažlice, fotbalový oddíl, tak ty mají vlastně 13 manšaftů. Myslím, že z toho 5 je dívčích. U hokejistů je zájem také velký.

0: jsem si jel z duchovky a takový střelec, co jsem do dneška. A že bych jako byl úplně sportovec, to ne, ale v posledních 10-12 let já jako intenzivně cvičím, běhám na stará kolena a ono se to fakt projevuje, že člověk se zbaví bolesti zad, nahrben sa u počítače a podobně a cítí se po všech stránkách lépe.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Starosta města Domažlice je mým dnešním hostem. Pane starosto, vy jste před chvíličkou říkal, že si občas chodíte i zaběhat. Domažlice to není jenom folklor, nejsou to jenom kulturní aktivity kolem, ale je to i krásné místo pro turistiku. Tak kdybyste měl někoho, kdo Domažlice vůbec nezná, přesvědčit, aby sem přijel na víkend, kam by se měl jít projít, podle vás?
1: Kromě města bych mu řekl, ať se jde podívat na Čerchov. Je to hora nejvyšší českého lesa, má 1042 metrů. Prošla výraznou úpravou, ne, většinou tady v režii města Domažlice, chráněné krajinné oblasti a turistů. A momentálně tam je nová horská chata, to je majetku města, byla otevřena 4. října loňského

0: roku, takže je to v podstatě nový objekt. Je tam dobré zázemí, ubytování, restaurace, sociální zařízení, co všechno dnešní svět přináší, a je o ní veliký zájem. Já jsem až překvapen s kolegy, že tolik lidí bude jezdit na Čerchov. Vždycky tam byla návštěvnost velká, ale ta horská chata, to zázemí, ten zájem podstatně ještě zvýšila. Takže pokud chcete vidět něco zajímavého, pěkného, jděte na Čerchov, je tam rozhledna. Ale pokud si chcete úplně jaksi léčit nervy, tak pak z toho Čerchova odbočte na méně frekventované trasy, protože Český les, to je vlastně Šumava, akorát, že v některých lokalitách téměř bez lidí, tak pak si určitě odpočne.
1: Jezdí i pro turisty nějaký autobus z Domažlic na Čerchov, když bych chtěl nechat auto v Domažlicích a neparkovat někde u lesa?
0: My u nás máme jako dobré vztahy s našimi partnery v Bavorsku, takže je tady autobus, který jezdí Domažlice, Waldmünchen, Furtinwald, do takového trojúhelníku, podporuje to Plzeňský kraj, tuto dopravu, a vyjíždí při té cestě na Čerchov. Bylo to o víkendech, teď už k tomu přibyl čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pokud si teď nepletu. A ten výjezd je samozřejmě významný, zejména pro lidi, kteří se na Čerchov chtějí dostat a nejsou už úplně v takové kondici, nebo dojdou tam a nechtějí už zpátky potom jít, tak jim to rozhodně pomáhá, a to napomáhá významnou měrou návštěvnosti Čerchova.
1: Pokud někdo přijede do Domažlic a chtěl by se projet autobusem tady po tom trojúhelníku, jak je to s lístkama? Jaké lístky platí, nebo kde si může pořídit?
0: Je to v rámci integrované dopravy Plzeňského kraje, takže na to platí normální jízdenky v těch jednotlivých pásmech, tak jak jsou stanoveny, takže není problém vlastně si koupit jízdenku na Čerchov Plzni.
1: Je něco, co byste si přál, aby lidé mimo Domažlice o Domažlicích věděli, ale možná se o tom tolik nemluví?
0: Tak já bych sem doporučil všem, aby až k nám přijedou, tak nám dorazili v létě na večer, kdy po náměstí chodí ponocný. Ten se jmenuje Roman Holub. On skutečně vnitřně ten člověk ponocným je. To je něco docela jiného, když ten člověk to žije už skutečně desetiletí. Dokáže zpívat a má vztah k těm turistům, kteří se kolem něj shromáždí, zejména k dětem a vůbec. Takže ta atmosféra je tam moc pěkná. Hit Radio.

0: Na závěr dnešního rozhovoru mám tady pro vás tak trošku jako osobní pohled, protože každý starosta se dívá na své město úplně jinýma očima, než člověk, který tam bydlí, anebo turista. Když vy se procházíte přes Domažlice, na co jste pyšný?
1: Já jsem pyšný na obyvatele Domažlic, že jsou zdravě konzervativní a jsou to patrioti. Na ty lidi jsem pyšný. Ale na tu píchu já moc jako čas nemám, jo. Já když jdu po ulici, tak vidím, kde je nějaký problém, nevysypaný koš, chodník a tak dále, takže to je úchylka, kterou mají všichni, co jsou pověřeni touto funkcí, kteří mají tu čest vykonávat po nějakou dobu svého života funkci starosty, a to je trošku jako odvádí od těch příjemných okamžiků. Ale pokud jste se mě zeptal, tak bych to viděl takhle.
0: Když někdo přijede do Domažlic, je to pro vás jako když přijde někdo k vám domů?
1: To já se zase snažím jako oddělovat, to doma a práci, když v práci jsem pořád, že jo, to starosta je uvolněn pro výkon své činnosti, tedy vlastně v práci 24 hodin, takže se snažím tu práci domů úplně netahat, tedy i ty návštěvníky a lidi, ale trochu se to propojuje, to je pravda.
0: Co pro vás osobně znamená být starostou právě tohoto města, které má, řeknu, velmi specifický genium moci?
1: Je to velká čest, já totiž mám rád historii, takže tu regionální historii si myslím, že mám trochu nastudovanou a někdy se až mě pojímá až taková posvátná hrůza z toho, kteří lidé byli starostové v Domažlicích a že ta čest je až nezasloužená. Na druhou stranu mám také někdy pocit, že svojí prací se snažím vrátit dluh vlastní rodiny. Do Domažlic Antošové přišli někdy kolem roku 1851 jako chudí lidé, kteří našli v Domažlicích domov, práci, zázemí, a člověk se to snaží trochu městu vracet.
0: Když se tedy podíváte o několik let dopředu, buďme teď trošku vizionáři, jak byste si přál, aby Domažlice vypadaly?
1: Aby se rozrostly, aby přibyla výstavba, protože zázemí, myslím, že je tam dostatečné, aby jsme byli napojeni na železniční síť a aby v budoucnu byla vybudována také nová silnice, která obejde Domažlice, aby ten hlavní provoz nešel středem města.
0: Děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
0: Mým hostem byl starosta města Domažlice, pan Stanislav Antoš.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fmplus.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Před chviličkou skončil rozhovor s dalším zajímavým hostem v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tenhle pořad je o významných hostech a zajímavých lidech nejen ze západních Čech. Doporučuju, podívejte se na web hitradiofmplus.cz, popřípadě na Spotify, najděte si pořad Live s Jirkou Pelnářem a poslechněte si rozhovory i s ostatními hosty, kteří už byli součástí historie tohoto pořadu. Máte se na co těšit, budete možná víc než překvapení. Za chvíli na Hit Radio srdcovky.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
4: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
12: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
13: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Líních u Plzně. Došlo k ní přímo na průtahu obcí, kde se srazily dva osobáky. Nárazově při zvýšeném provozu se tam můžete krátce zdržet. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
4: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Na letišti v Karlových Varech začalo sloužit nové parkoviště. Je pro skoro 140 automobilů a prvních 15 minut parkování je zdarma. Volné místo si zájemci mohou rezervovat s předstihem online. Sezóna čartrových letů z Karlových Varů běží do začátku října, kdy se bude dál létat do Turecka a Bulharska.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Podle předpovědi u nás bude dál většinou polojasno, přechodně oblačno nebo zataženo. Teploty na západě Čech se dnes dostanou mezi 22 a 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio FM Plus.
1: A je to skvělý song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrády a krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect Day. Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu Různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo. No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West and Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne. Jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vás z toho vždycky dostane? Nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu? Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
5: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme

0: rotací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: grateful for things that I've got.
1: Beautiful things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako šestiletá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom, když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdyby tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
7: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily na Klatovsku. Dávejte si tam pozor v Bezděkově. No a opatrně taky na sever od Plzně, kde vás nehoda může zdržet nedaleko Kožlan. Vaše další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
8: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
7: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zdevastované činžáky v Plzni prošly proměnou. Město nechalo opravit dva bytové domy v Kotkově ulici, které byly už delší dobu neobyvatelné. Nově je v nich 16 městských bytů, které už čekají na své nájemníky. Na rekonstrukci šlo z městské kasy více než 50 milionů korun.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: Na západě Čech dneska budeme mít dál převážně polojasno, později oblačno až zataženo s možnými přeháňkami. Teploty se v maximech dostanou na 25 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráda Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No, prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Ale teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Give me, give me.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste. Z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, Xcover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
13: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovnejch.
4: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, protože mi pomochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
3: To nebude náhoda. Tak hele, dej tam písničku.
4: Hele, ale přesně...
3: A za 10 minut se vidíme.
4: No, za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5 000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
6: Máte snad něco lepšího?
5: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
6: Jo.
5: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
6: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
5: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
6: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
18: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
17: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Chebu. Stala se v ulici Svobody, kde jsou v sobě dva osobáky. No a pozor taky v Chodové Plané, kde je v Nádražní ulici odstavený kamion. Další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 000, plat až 50 000 a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
11: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
1: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Sice to občas byla únikovka, Plzeň to ale zvládla. Letní prázdniny město využilo k potřebným opravám ulic a silnic. Revitalizací prošla americká, taky sady 35, ulice na Roudné nebo komunikace na Výsluní. Skončily také práce v západní části náměstí Republiky, kam už se nově mohli vrátit i pěší.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Během odpoledne u nás na západě Čech bude dál většinou polojasno, přechodně taky oblačno nebo zataženo. Naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová. Máme 14:02, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. No a teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pač jinak bychom na to nekoukali, že jo. Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že v dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím. Já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice. Takže chápu, chápu. Ano. Dámy a pánové, pište dál. Co vy? Myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas? Nebo nebýt slavný vůbec? 777 937 777. Za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrária. No, my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. Naptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
9: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farah.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Tam mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost, dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu, opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou míň spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity jdou za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne za chvilku, 3:15. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dneska odpoledne mě čeká postup do třetí třídy. Ano, hned po 16. hodině si opět dáme kvíz s otázkama a učivem žáků třetí třídy. Jenom jsem si říkal, že až teda dojdu na ten druhej, že bychom to mohli otočit, že já budu zkoušet Davida. A to se dozvíme věci, které ani on sám ještě neví. Divoký západ i dneska po 15. hodině.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
12: Další, prosím.
11: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
13: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
14: Když život prudce zastaví...
15: Zase jsem ji našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, velký pozor si teď dávejte na Klatovsku. Hasiči likvidují padlý strom na vozovce poblíž obce Dobršín. Je to přímo na hlavním tahu. Podle našich informací je místo průjezdné, určitě tam ale sundejte nohu z plynu. No a v parkoviště se nám malinko proměnila dálnice D5, kde je několik odstavených vozidel. Pozor na kilometru 100,5 směrem na Prahu, taky na kilometru 32,10 ve směru od Prahy do Plzně. Vaše další aktuální dopravní info pište na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej! Jedině na bazoš.cz www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Rodiče malých dětí v Tachově mají snažší návrat do práce. Město totiž otevřelo novou dětskou skupinu pro 24 dětí. Zázemí našla v moderním objektu za asi 30 milionů korun, který je v Pivovarské ulici. O službu byl mezi lidmi obrovský zájem, takže se všechna místa ve skupině zaplnila ještě před oficiálním otevřením. Další z objektů v Plzni jde k zemi. Demolici má před sebou centrální vývařovna v Korandově ulici, která ukončila výrobu už před 20 lety. Od té doby nezadržitelně chátrá. Na jejím místě investor postaví 400 nových bytů. Součástí monobloku budou také podzemní garáže, komerční prostory nebo park pro rezidenty. Finanční poradci přišli na nový způsob, jak si najít nové klienty. Zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci svých vlastních služeb. S varováním teď přišla Česká národní banka, která zároveň upozornila, že nevydává žádná osvědčení opravňující finanční subjekty k pořádání vzdělávacích aktivit. České firmy jsou nejoptimističtější v Evropě. Ukázal to mezinárodní průzkum, podle kterého je naopak celková nálada v Evropě nejhorší ze všech sledovaných regionů světa. Dobrá nálada mezi firmami je naopak na Blízkém východě nebo v Africe, kde mají podniky největší důvěru ve svoji budoucnost ze všech sledovaných regionů. Zítra u nás bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude zpočátku oblačno nebo polojasno, postupně až skoro jasno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia. Teď už začíná čtvrteční divoký západ s Davidem a Kubou.
1: Hit Radio FM+.
7: Parádní odpoledne, nádherný čtvrtek, 3 minuty po 15. hodině. Od Aše až po Prahu, dokonce i v obci Vojna ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
8: Houby is the new cuketa. Naučíme miminka mluvit a i dneska zjistíme, jak si Jakub poradí s testem ze základní školy.
7: Celou noc jsem studoval, nemohl jsem dospat, hele, třetí třída je tady, těším se na to taky.

0: Hezké odpoledne, přeje Divoký západ, tohle je Ella Henderson. Na začátku našeho vysílání jsme říkali, že Houby is the new Cuketa, a pokud tomuhle přesně nerozumíte, tak posloucháte to správný rádio.
1: A možná, že nemáte sociální sítě, tak nevíte, ale Houby doslova zaplavili Facebook. Už dva dny na mě neskáče nic jiného než plný košíky Houb. A člověk má jako pocit, že Houby teď jsou momentálně úplně všude.
0: Tak však jo, hele, celý léto bylo sucho, teďka konečně aspoň nějaký ty srážky, a samozřejmě Houby na to reagují raketovým růstem.
1: Jo, teď to ještě podpořil i ten příběh toho pána, co našel tu 15-kilovou kotrč někde na Tachovsku. Realita je ovšem jiná. Lesy jsou pustý a prázdný. Já nevím, jak je to možný. Je to nějaká prostě jako iluze Facebooku, který jako na tebe chrlí přesně ty fotky a ty to lajkuješ, jo, takže algoritmus ti podává ještě další a ty máš najednou pocit, sakra, jestli ještě dneska nevyrazím do lesa, tak na víkend už tam nezbyde na mě vůbec nic, protože je to plný, jsou tam samý praváci a já tam musím. Ono tam fakt nic jako neroste.
0: Na druhou stranu dává to docela smysl, protože když houbař najde maximálně šišky a nebo dvě babky k tomu, tak si to přece nebude fotit a nebude to dávat nikam na Facebook, jo.
1: Jako ano, ale stejně mě jako překvapuje, jak brutálně teď ty houby prostě jako zaplavily ten
0: Facebook.
1: No,
0: hele, s houbama je to v lese vždycky velká loterie, mimochodem právě čtvrtek je ten nejlepší den na to vyrazit do lesa a odnést si opravdu nějaký žně a plný košík, protože když se na to kouknete kalendářně, tak o víkendu tam vždycky nalítnou velký nájezdy. A teďka od neděle až do čtvrtka mají ty houby celkem čas a prostor, aby narostly, než tam zase v pátek někdo najede, jo, takže čtvrtek nejlepší den na to vyrazit do lesa na houby.
1: Ano, tak tenhle ten dnešní běžte vy, já počkám týden a půjdu až příští.

0: Ečiren, tady je divoký západ Hitrády FM+, všude samý houby, aspoň takhle to vypadá na sociálních sítích. Realita je teda trošičku jiná, těch hub tam zase tolik není, ale upřímně já moc nechápu teda lidi, co houby dejí. Jako no, vůbec.
1: Já jsem to dřív taky jako nejet. A
0: proč?
1: Celkem tomu rozumím. No prostě, když máš nějakou tu houbu, kterou ti udělala třeba školní jídelna, taková ta oslizlá v bramboračce, to prostě není úplně vábný, že jo?
0: Dobře.
1: Samozřejmě, když to potom vezmeš, nakrájíš, obalíš ve strouhance, víš co, usmažíš, tyhle, tak to no, by jet každý určitě.
0: Nebo masák, že jo, s kmínem, mňám.
1: No my se tady bavíme o různých druzích hub, jo, ale co si budem povídat, Češi většinou stejně sbírají jako jenom nějaký ty poddubáky, praváky. Hřiby. No prostě hřibovitý houby. Ale možná byste se divili. Normálně v českých lesích máme houbu, velmi zvláštní houbu, po který, když si dáte skleničku vína nebo půl litr piva, tak dostanete otravu.
0: Jakože je to houba, po který nesmíš pít alkohol?
1: Ano, opravdu, jmenuje se hnojník inkoustový. A tahle ta houba má v sobě takovou speciální látku, jmenuje se koprin. A tahle ta látka ti v těle zablokuje enzym, který ti rozkládá alkohol. To znamená, že když si tady k hnojníku inkoustovýmu dáš prostě sklenku, tak tvý tělo najednou neví, jak si s tím alkoholem poradit a prostě bum, je ti zle.
0: Hustý. Mám pocit, že tato houba je odsouzena k zániku a k záhubě.
1: Ne,
0: protože ta nikoho zajímat nebude.
1: Na západě Čech tuhle houbu rozhodně nikdo nesbírá.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma.
6: SDPH.
7: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízené

0: Technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
1: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift. Ta nesmí chybět, krásný odpoledne, pěkný čtvrtek, přeje divoký západ, Hit Radio FM+. A my vás teďka opět vezmeme do lesa, konkrétně ke Kadani.
1: Už jste byli letos v lese, klidně dejte vědět, jestli u vás rostou, náš WhatsApp 720 870 237 a pochlubte se i tím, co jste jako našli úlovkama. Mám tady jeden parádní, který teda našel pán kousíček od Klášterce, jo, co si tam leželo, takže si to dal do svého houbařského košíčku, načiž zjistil, ty kráso, to by mohl být možná granát.
0: Cože?
1: Co s ním asi budu dělat? Jak no, si, utíkal?
0: Jak si někdo splete houbu s granátem? Pane bože, a navíc první houbařský pravidlo, neznám, nezbírám, ne.
1: Ale zadarmo, šedej zákal, já nevím.
0: Ok, no.
1: Ale šel s ním na obvodní oddělení policie v Kadani.
0: Pane bože, ještě tohle.
1: Který evakuovali. Přijel tam pyrotechnik a řekl, vy vidíte fakt špatně, tohle je jenom atrapa. Ne, zaplať pán Bůh, to celý jako dopadlo dobře. Já vím, že my Češi, my jsme jako milovníci hub a sbírání všeho, jo. Ale když už milujete hřiby, tak prosím vás, sbírejte ty pravý. O ty atomový tady na západě Čech nikdo nestojí. Tohle je Xindlex, Mirka Meškichová, Cudzinka v tvojej zemi. Krásný čtvrtek na západ Čech všem.

0: Robbie Williams, krásný odpoledne. Divoký západ rozdává dobrou náladu a taky skvělý hity. Za chvilku Kelly Clarkson nebo Ray Dalton.
1: Teď se podíváme na Orlík, protože dneska zpráva asi dneška. Orlík dosáhl svého minima. To znamená, hladina tam klesla za jeho historii nejníže od té doby, co se jaksi měří. Ruku v ruce s tím se objevil i zvláštní příspěvek jedné fotografky, která chtěla fotit pařezy na dně Orlíku. Akorát si do záběru připletl sud. A ona tam...
0: Jaký sud?
1: Normálně, jaký ten kovový sud.
0: Počkej, jako takovej ten sud, kvůli kterýmu je známá přehrada Orlík?
1: Přesně ten, takový ten kovový s těma víkama.
0: Takže mi chceš říct, že vlastně teda to extrémní sucho, který teďka známe, nebo zažíváme, tak jako snížilo hladinu Orlíku tak, že to ukázalo další ze sudů?
1: Ano. No a možná ne jedinej, jo? A teď tam jako vyvstala u toho příspěvku otázka, neměla bych volat policii?
0: No, na záchranku už je asi pozdě, to víš, že máš zavolat policii, sakra. Ne, fotit to na Facebook, jako.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v Plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovanek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovanek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe. Rodiče, klikněte na radovanek.cz.
9: Milí klatováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
10: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
12: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
13: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
14: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ.
10: zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ray Dalton, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, a my se ještě před zprávama vrátíme k velkému nočnímu požáru, který se stal minulý týden v Bezvěrově. Lehly tam, nebo zasáhl vlastně jako 4 budovy a celková škoda 18 milionů korun.
1: Hned 4 rodiny, které jsou aktuálně bez střechy nad hlavou, a zaplať pán Bůh lidi, který už začínají pomáhat. Jednak se sbírají pro ně věci, ale měl by vzniknout taky transparentní účet. Jestli vás tahle událost minula, počkejte si na zprávy v 16 hodin. Bára k tomu poví víc. Teď B.O.B. Hayley Williams. Can we pretend?

0: Lady Gaga, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, už za chviličku nejnovější zprávy, teď silnice a doprava na nich.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na Klatovsku, opatrně na průtahu Malým Borem. Je to hlavní tah Klatovy Strakonice, kde osobní auto srazilo cyklistu. Kvůli zranění na místo museli i záchranné složky. Nehodu vyšetřuje policie, tak se tam připravte na zdržení. A pokud máte další aktuální info ze silnic u nás na západě Čech, pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Začínáme dopravní změnou, na kterou si zvykají řidiči v Plzni. Po rekonstrukci náměstí Republiky se pro dopravu uzavřela jeho západní část. Nově je pouze pro pěší. Neprůjezdná je taky Prešovská ulice a dopravní režim se změnil i v Sedláčkovce, která zůstává průjezdná jedním směrem, ale opačným než dosud. Obyvatelé Bezvěrova na severním Plzeňsku se spojili a společně pomohli vyklidit domy, které koncem letních prázdnin poničil rozsáhlý požár. Několik lidí přišlo během jediné noci nejen o střechu nad hlavou, ale také o své osobní věci. Do konce týdne by měl vzniknout transparentní účet, na který bude možné přispět. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Spokojených je podle průzkumu skoro 75% respondentů. Co dalšího výsledky ukázali, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
14: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
1: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI mimo návštěvy lékaře by dnes zvážilo skoro 60% Čechů. Loni to bylo jen 37%. No a teď jdeme taky na hokej. Necelé dva týdny zbývají do začátku extraligy a v Karlových Varech už vrcholí přípravy na novou sezónu. Energie dnes hraje další z přípravných zápasů. Na domácím ledě dnes přivítá Litvínov. Úvodní boli padne už za hodinu. Na západě Čech by zítra mělo být zpočátku většinou oblačno nebo polojasno. Odpoledne pak bude skoro jasno. Teploty během odpoledne vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
12: Hit Radio FM+.
0: Jsme tu s vámi dále po 16. hodině. Divoký západ, Hit Radio FM+.
15: No a za chviličku taky kvíz ze třetí třídy základní školy.

0: Garcia
1: a Give Me Love, tady je Divoký západ Hit Radio FM+. Zdravíme, hezký odpoledne.
2: A je tu soutěž Chcete být školákem s Hit Radiem FM+. Jako opět musím přivítat našeho pravidelného soutěžícího Jakuba Radu.
1: Ano.
2: Jakube, vítej, co si pamatuješ ze třetí třídy?
1: Hele, moc toho nebude, si myslím, jo. Já bych jenom chtěl říct, že v první třídě jsem teda totálně pohořel. Včera se mi celkem jako dařilo. Kdyby náhodou jste chtěli vidět, jak vypadám jako totální hlupák, mrkněte na naše sociální sítě nebo na můj Instagram Rada Jakub. Budu rád, když mě budete sledovat, dáte mi like za tu pitomost, co jsem teda jako zvlád.
2: My jsme se nyní třetí den nového školního roku přesunuli do třetí třídy na základní škole.
1: Máme tam pro tebe jako byly i poznámky krom známek.
2: Máme pro tebe 6 otázek. A
1: 6?
2: Ano. A jsem samozřejmě zvědavý, jak si s nima poradíš. Jsi připraven, Jakube?
1: Jdeme honem.
2: Jakube, soustřed se a odpověz na moji otázku. Kolik je řad vyjmenovaných slov?
1: Sakra, musím počítat.
2: Rychle, utíká ti čas.
1: Nevím, dobře, tak já dám 9.
2: Je jich 7.
1: 7, no a tak nebo jsem úplně mimo.
2: Dom. Na co se ptáme třetím pádem?
1: Kdo co? Koho, čeho, s kým, čím?
2: No, je to komu čemu, nevadí. Kolik je 6x7?
1: 6x6 je 36, 42.
2: Ano, a kolik je 7x6?
1: 42.
2: Dobře ty, nenechal se zvyklat, takže první otázka správně. Je nula sudé, anebo liché číslo?
1: Ani jedno.
2: Nula je sudá.
1: Cože? Jak může být nula sudá?
2: Jednak sudý a lichý se střídají, že jo?
1: No.
2: A je-li jednička lichá?
1: No tak nula je nic.
2: Pak nula je sudá.
1: Jako skutečně.
2: Opravdu. U těch sudých čísel platí, že je musíš rozdělit na dvě stejné hromádky. A ty nulu můžeš rozdělit na jednu hromádku, kde nebude nic, a na druhé, kde také nebude nic.
1: No a co, když ji rozdělím na tři stejné hromádky?
2: Pojďme dál. Tady kladu otázky já.
1: Typický učitel.
2: Je čtverec obdélník?
1: Ne.
2: Je? Čtverec je opravdu speciální případ obdélníku.
1: Cože? Pojďme dál.
2: A úplně poslední otázka. Co je to slunce?
1: Slunce?
2: Hm?
1: Hvězda.
2: Ano, a ty jsi dneska hvězdně zazářil, Jakube.
1: Takže můžu do čtvrté třídy.
2: No, to úplně jako nevím, ale ze 6 otázek 2 správně.
1: Jenom 2?
2: Hm?
1: To se určitě nestalo, pane učiteli. Já bych chtěl ten test vidět. Jo, podle mě otázku číslo 3 jsem měl správně.
2: A předpokládám, že si budeš stěžovat doma.
1: No jasně, to je nefér, měli jsme na to málo času, 6 otázek a jenom 3 minuty času.
2: A k čemu je ti to platný, stejně jako v životě?
1: No zase zapytám se.

0: Robin Schulz, krásný odpoledne, hezký čtvrtek, za chvilku Avicii anebo Miley Cyrus, teď koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si velký pozor na Karlovarsku v obci Hájek. Policie tam řeší vážnou nehodu nákladního auta, které srazilo cyklistu. S opatrností tam projedete. Opatrně taky na Domažlicku, kde k nehodě došlo v obci Úboč. Jsou tam v sobě dva osobáky. Teď už by na místě měla být i policie. A auto s defektem vás teď může zdržet v Plzni. Odstavené je na Borech ve Folmavské ulici. Tak i tam projíždějte se zvýšenou opatrností. No a vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je...
6: I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express.

0: ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
2: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky, to je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: když byste to do nás úplně asi neřekli, tak jsme i celkem kulturní lidé.
1: My dva s Davidem, myslím. Tady je Divoký západ Hitrády a FM+. Včera totiž v Plzni zahájili divadelní sezónu.
2: Ano, včera prošel Plzní průvod Vendelín. Herci se po prázdninách opět vrátili zpátky do práce na prkna, který znamenají svět. A divadlo to v dnešní době, řekl bych, táhne víc než kino.
1: Hele, já musím říct, skoro to jako plzeňský, jo, třeba Lumír Olšovský, že jo, ten dělá muzikály, myslím, jestli se nepletu, tak ty jsou mega úspěšný a celkově to nový divadlo i starý prostě tady jako šlape brutálním způsobem.
2: Taky tam hraje náš bývalý kolega, že jo.
1: Ondra Samec, ano, zdravíme.
2: No, je. A když jsem říkal, že divadlo táhne víc než kino, tak já mám k tomu data. Opravdu v minulém roce bylo každý divadelní představení v Plzni divadla Josefa Kajetána Tyla, tak bylo více než z 90% naplněno.
1: To je krásný.
2: Slušný, veď. Když zajdeš do kina, tak občas seš tam sám. Mně se normálně i jednou stalo, že jsem přišel do kina a byli jsme tam sami.
1: A víš, čím to je?
2: No, bojím se zeptat.
1: V divadle si dáš chlebíček, který stojí asi tak třetinu toho, co stojí ten popcorn v tom kině. Víš, tím to asi bude.
2: Tak prosím vás, kdybyste chtěli kupovat lístky do divadla, tak mám pro vás návod. Vždycky každýho 15. v měsíci můžete kupovat lístky na následující měsíc. 15. září můžete kupovat lístky na říjen. Vždycky se to otevírá o půlnoci a bejvá to celkem bitka.
1: Já si myslím, že jestli jste kulturní lidé a chodíte, tak jste tohle pobrali úplně jako v pohodě. Já v tom mám trošičku guláš. Fate No More, další skvělý hity, to pro vás máme právě teď.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ellie Goulding a s váma Divoký západ. Za chviličku dáme teda taky Pharrella Williamse a teď něco, čemu já vůbec nerozumím.
1: Představte si, že v Plzni začaly fungovat kurzy baby znakování.
0: Co to je?
1: Hele, je to kurz pro všechny rodiče, kteří se chtějí dorozumět se svým miminkem. Miminka samozřejmě začínají mluvit až třeba od nějakého roka nebo podobně, ale předtím samozřejmě taky zažívají nějaký pocity. A je fajn, když se s tím dítětem dokážeš nějakým způsobem dorozumět. A teďka do Plzně přichází kurz baby znakování, tedy způsobu vlastně znakové řeči, kdy ty se můžeš dorozumět se svým miminkem.
0: To je přeci totální hovadina. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale to dítě do jednoho roku si tak maximálně strčí prst do nosu a to je jediný znakování, který bych řekl, že to jako dítě dělá.
1: Ale to dítě má nějaký potřeby, že jo? Třeba chce mlíko, chce na záchod.
0: No tak brečí.
1: A to je tak
0: všechno. Tak má plénu.
1: Já bych teda k tomu chtěl říct taky jako jednu věc. Samozřejmě jako rodiče mě to velmi zajímá, jo? Ale jsem tak nějak jako na tvý straně. Navíc si myslím, kdo jste někdy držel jako dítě v ruce, tak asi víte, že ty úplný prťata, kterým je prostě pár měsíců, často nejradši na svět ukazují fakáče. Takže tím prostředníčkem oni dokážou vyjádřit víc než třeba v celém kurzu.
0: To nemusíš na žádný kurz, abys to pochopil, ne?
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
8: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
15: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Pitbull a Chris Brown, Divoký západ, krásný odpoledne.
1: Bára za chviličku dá aktuální zprávy a to byste do ní neřekli, ona vám prozradí nové místo, kam se jezdí jaksi tento nonc.
0: Jak si tento
1: no... No, takový ty místa, kam jezdí páry, večer.
0: Myslíš na vyhlídku?
1: No, přesně.
0: Nová kotelovská vyhlídka?
1: Přesně.
0: Tam už jsem byl.
1: Jo, tento nonc.
0: To se ve zprávách nedozvíte.
1: My to ani vědět nechcem. Zprávy už za chviličku.

0: Parádní odpoledne je s váma Hit Radio FM Plus, 17. hodina za rohem, jdeme na dopravu a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na Karlovarsku. V obci Hájek srazilo nákladní auto cyklistu. V místě se dá projet jedním pruhem, tak hlavně opatrně. Došetřuje se taky nehoda na Klatovsku. Tam, jak od nás víte, se bouralo v obci Dobršín, kde osobní auto srazilo cyklistu. Opatrní dál zůstávejte na Domažlicku, kde k nehodě došlo v obci Úboč. Potkali se tam dva osobáky. Naštěstí by to mělo být bez zranění. A závěrem ještě pohled na D5. Na kilometr 67 ve směru od Plzně do Prahy je odstavené auto s defektem. I tam si dávejte pozor. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Když za romantikou v Plzni, tak na Koterovskou vyhlídku. Místo navíc prošlo revitalizací a tak nabízí nejen jedinečný pohled na západočeskou metropoli. Nová je také příjezdovka a co nevidět, přibydou také nové stromky. Součástí vyhlídky pod vrchem Háje je také památník Křídla naděje. Karlovarský kraj je dlouhodobě spjatý s filmem. I proto do projektů, které kinematografický svět podporují, investuje nemalé částky. Teď rozdělí 700 tisíc korun mezi tři festivaly. O jaké jde, řekne mluvčí kraje Jitka Čmoková.
7: Peníze zamíří na 67. Chopinův festival a 11. ročník Marienbad Film Festivalu, které se už uskutečnily v Mariánských lázních. Třetím podpořeným projektem je 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana, který přivítá návštěvníky v Ostrově od 11. do 16. října
1: a nabídne filmovou i televizní tvorbu pro děti a mládež. Netopíří invaze právě vrcholí. Problém se týká i Plzně, která patří k místům, kde se tito noční návštěvníci objevují v bytech a domech velmi často. Stačí otevřená ventilačka a dovnitř mohou zalétnout i stovky jedinců. Odborníci proto doporučují při večerním větrání používat sítě do oken. Bezmála 40 milionů korun k dnešnímu dni poslali lidé do sbírky na pomoc záplavami postiženému Nepálu. Peníze mají podle organizátorů směřovat zejména na pomoc lidem, kteří přišli o domovy. Nepál zasáhli povodně minulý týden. Přes 1200 lidí přišlo o život. Podle předpovědi u nás na západě Čech zítra budeme mít zpočátku oblačno nebo polojasno. Během odpoledne pak až skoro jasno. Na teploměrech naměříme asi nejvíc z celého týdne, mezi 25 a 29 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Skvělý hity a dobrá nálada, to jsme my. Divoký západ Hit Radio FM.

0: Check it out, tady je divoký západ Hit Rádia FM+, a kdybychom měli popsat dnešní vysílání, tak je dost na houby. Nebo v houbách.
1: Je to houba vedle houby, dneska jsme vyrazili do lesa, zjistili, že tam není vůbec zas tak moc hub, jako na sociálních sítích. Taky jsme vám řekli o houbě, která vám může způsobit žaludeční potíže, pakliže si po ní dáte pivo. A teďka 15-kilovej kotrč.
0: Ano, našli ho pár dní zpátky, respektive tady jeden pán na Tachovsku. Jako podle mě nevím, co s tím bude dělat. Nebo říkám si, co já bych s tím udělal, protože dobře, kilo použiješ na tu
1: držkovou
0: falešnou, no. A tu miluju.
1: Ano.
0: Pak ti zbývá 14 kilo kotrče. Co s ním?
1: No dáš asi sousedům, viď?
0: No ne, jako jde z něj udělat ještě něco jiného, já o ničem jiným nevím.
1: Vím, že se z toho dělají karbanátky, ale víš co, no, jako...
0: Co, blbý?
1: No jako...
0: No tak tam přidáš trochu mletýho, ne?
1: Maso nahrazovat houbama.
0: No teď říkám, tak tam přidáš mletý. A není problém. A kdyby byl problém, tak tam dáš víc mletýho.
1: Hele, co byste s kotrči dělali vy? A mimochodem, jak byste takový 15-kilový kotrč dostali z lesa? klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.

0: rádiu FM Plus. 15-kilovej kotrč, tak ten momentálně taky lítá po sociálních sítích našeho pán Stachova, a to nedaleko Boru Tachova, kde byl na houbách. Mimochodem, když jsem viděl fotku, tak je pomalu větší než ten pán. Teda jako. Tak jsme říkali, co s tím, protože 15 kilo kotrče to prostě není jako na držkovku z kotrče, že jo?
1: A hlavně, jak byste ho vy dostali z lesa, takovouhle obludu obrovskou. Napsal nám Milan na náš WhatsApp, díky moc. Ahoj kluci, před pár lety jsem viděl chlapíka, který jel do lesa s kolečkem a opravdu si ho odvážel plný po okraj. Mějte se hezky. No. Tak to musím říct, že teda tím vzniká úplně nová otázka. Na jakém místě to sakra bylo? To vám asi zase nikdo neřekne, stejně jako tady s tím kotrčem.
0: Neřekne, přesně tak. Jako jo. No ale co s ním teda? Přišel i nějaký tip na to, co s tím kotrčem udělat?
1: Hele, já jeden takovej mám, všichni známe tu držkovou, v minulém stupu padly třeba karbanátky. Já vím, že když už je ho opravdu strašně moc, jakože ty kotrče bývají obrovský, tak se dá vlastně vzít, nakrájet, usušit a potom rozemlejt na houbový koření. Výbor, zvlášť když tím kořeníte maso, samozřejmě.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Bazi, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitele, stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Začátek školního roku, k tomu padající listí a taková ta podzimní deprese. My máme velký lék. My máme velký lék, protože od příštího týdne startuje velká a nová soutěž tady u nás na Hitradio FM+, a ta se jmenuje Kdo pak to zvoní?
1: Už příští týden v pondělí v 7:10 ráno můžeme stát za vašima dveřma s 5000. Když je neotevřete, tak přidáme tisícovku navrch a příští den ráno pojedeme k dalším dveřím.
0: Třeba takhle k sousedovi, jo?
1: Třeba k sousedovi. I hele, takhle jednoduchý to je. Prostě v 7:10 otevírejte dveře. Předtím je ale podstatný se registrovat na našem webu www.hitradiofmplus.cz, aby jsme věděli, kam že to vlastně máme jako jet.
0: Právě u nás na tom webu www.hitradiofmplus.cz tam najdete veškerý důležitý informace, který tý soutěži budete potřebovat. A já vám řeknu jednu, o který se zas tak moc nepíše, ale mělo by se o ní mnohem více mluvit. Je třeba doma poslouchat to rádio.
1: Jo, a v 7:10 se totiž ozve zvonění v tom rádiu a pak ty dveře otevíráte. To je zásadní, to máš pravdu.
0: Příští týden startujeme, kdo pak to zvoní, a až 100 000 korun ve hře.
1: Teď další hity, tady je David Guetta a tady jsme...

0: Imagine Dragons a Sharks, tady je Divoký západ a v pondělí v 7.10 bacha.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.

0: Hitrádia a taky divoký západ Hitrádia FM+. Za chviličku k tomu dáme Coldplay, no a předtím se podíváme na to, co se u nás o víkendu bude dít. Kam
1: vyrazit? Já vás vezmu na běh plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků, to je skvělá věc, jednak si zaběháte a pak se rovnou můžete i vykoupat, o víkendu na to bude parádní počasí. Běh se koná tuhletu sobotu 5. září, začátek programu je 8 hodin 30 minut a jsou tady připraveny dětský běhy o 300 metrů i trasy pro dospělé. Startovné je zdarma.
0: Já vás pozvu do Sokolova, protože tam to bude o víkendu žít. Chystá se jedna z největších kulturních akcí právě ve městě a to je Den horníků, který i letos bude neskutečně nabitej. Jednak No Name, Lenny, Michal Prokop a spousta dalších interpretů. Městem pak projde taky slavnostní průvod hornických měst, který letos vůbec poprvé doplní taky sokolníci. A v Zámeckém parku na vás čeká třeba i novinka v podobě rytířských turnajů na koní. Kompletní program tak ten hledejte na mdksokolov.cz. To zásadní. Vstup je zdarma.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Co to zas po pájsku je za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus a taky Divoký západ, tohle byly Cyril, no a budeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že houby is the new cuketa. Aspoň teda na sociálních sítích to vypadá, že houby rostou úplně všude a než vyrazíte s košíkem do lesa, tak vám řekneme o houbě, po které nesmíte vypít pivo. Jmenuje se hnojník inkoustový, má v sobě látku, která se jmenuje koprin a ta vám v těle zablokuje enzym, který rozkládá alkohol. Když si tady po hnojníku dáte decku vína, tak vám prostě bude špatně. Fuj. Je vám asi jasný, že tuhle houbu na západě Čech nikdo nezbírá.
0: A bacha na to, co si do košičku dáváte všeobecně. Nedaleko Karlových Varů totiž houbař pár dní zpátky našel granát. A co myslíte? Vyrazil s ním na obvodní oddělení policie. Hele, krásný, skvělý, boží, akorát ho museli evakuovat, musel tam přijet pyrotechnik, který nakonec konstatoval, že se naštěstí jedná pouze o atrapu a nikomu vlastně žádný nebezpečí nehrozí. Takže co z toho plyne, když už jdete do lesa a chcete sbírat hřiby, tak ty pravý, ne ty atomový.
1: Jakový to bylo ve čtvrtek na Divokém západě. My se na vás těšíme až po víkendu, v pondělí, tak si nás nalaďte.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dál zůstávejte opatrní na Domažlicku. Jak od nás víte, v obci Úboč se srazily dva osobáky. Silnice je průjezdná jen jedním pruhem. Vaše další aktuální dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp číslo 720 870 237.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
9: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
8: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
0: Máš chuť na 90.

0: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
1: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kylie Minogue, One Night Like This. Tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Radia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer. Bye.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádiu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Knihovna Maitreya.
10: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It All.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety. Atlantis is Calling. Ta byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v Eteru Hit Rádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba Tanita Tikaram, Twist in my Sobriety, i s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Radio. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl!
6: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
8: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
9: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Tohle jsou All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Dál James Ingram, I Don't Have the Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku. Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: tohle je velká romančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Centauri The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká až dorp.
1: To je ta písnička pro tebe, z autobusa.
0: To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle byl výlet do Austrálie, In Excess, The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, na kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80., 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer, čtvrtek 3. září.

0: Lina Richie.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: Tohle byla Rena Scott z Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. hrajeme to nejlepší z 80. 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás dovedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: Slováci. Nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
1: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
2: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
3: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: skvělý tým.
1: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
0: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
1: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
0: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
1: Těšíme se na vás.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: ta trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Jde se říct, že krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

you, tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: Plus.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.